Zdipkom, biedel náš jest, čia a stýn sa me vieza tiež pohľad nič na aktuálne dženstníše vedro. Dženca ráno sme predi išo s Matijom o tom rečovoj. Je, ako sme tu do budovského štúdia, ci štoč na štyri jivoj. Cíle tak upadalo, kaj brek zoso, čím nám ročel tvorí nad budešinom, nad horní vúžicu tiež kúho voku zec, byto hižo vidžeč a na kromě tuto je naraz světvomodré nebě a runě tajke je nětko tež po cvě horní vůžice máme světvomodré nebě s někotrými mročelemi. Byl dňa pak může tež zase trochu viac mročelů na nás čakač dženca vostaně sucho, tak na meteorologové věstče. Živěsli prostupa byl dňa na 21 do 23 stopňu, tolika dženstnější Putnice do Rožanta, či vostanu sucho, ale suchy, ale na kůži pat budu dre kapu trebač. Tyž juco zmijeme s blakami tošem, ročile, vodladaje od toho, pak má byť přečelně a tyž to sucho. Živé slibro, trochu stupajúce na 23 do 24 stopňu a pjatk, kajž tyž konc týdženia, má byť zase přečelnišo, litne slunco nás očakuje a temperatúry stupajú potom tyž zase na 27 do 29 stopňu.

0: Monika Klesec, to bije pala nas v serbskim rozvosu z Svonca Sveč, a Svonca Sveči nam te šturunje Budešinje, cinače stopnjo, a modre nevjo dženca rano mame. S tem je silomenšino do šestčih, na vedro ne dom ište dokvadnišo poladnjeme, netko pak je najprede raz Marija Klausenova na redže.
1: Nabožne slovo.
0: Tute ma na loku a zamovitosti farskije vikarije Pančice Kuku.
2: Ďakujú so. Svočko rade svišime. Je nám tak vážne, zo samo dieči v obstajne napomíname so ďakovač. Ďakovne človek je zbožovne. Ďak je nutskovne nastajenie. Je na druhého usmierene. Tež, kdež nemôžu drude nikoho direktne narečeč. V opytach vosadne večrovo ďakovnosti. Kojšte v občelnik smiečeše příklad mienovač, za čo so ďakuje. Starší muž ďakovaše so za svoje pomierne dere rádžene živinie. Praje to skromne, bych si jeho svovu pšelšo nuta. Nazorných tušto dalších příkladu ďakovnosti. Dživach so samo, za čo šitko môžu so ďakovač. Za svoje dieči. Za prašenia, na kotrež nemôžu nedom odmoviť. Za modrú barbu, za. Navodnica večera přednošovaše, kak núzne trebne je so ďakovač. Ďak je v obora duše. Zarača mocam, kiž ceďa duši škodžeč prístup. Referentka namietovaše svoj ďak šiedne napísač. Tak menované dženik ďakovnosť viesť. Netreba nedom dženik byč. Ale šiedne znajmenša jeden příklad namakač, nemivo češko byč. Ja so dženca vo sebe ďakuju, za mám nábožné svoje hotové. A vy, za čo so vy ďakujete?
0: Nábožné svoje k dne majaše dženca Maria Klausenova z Pančic Kukova.

0: Nappus hat mich hier.
1: Srpski rozvoz. Povijesće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Rečnica staršických rádu na serbskim gymnáziu ve Budešinje susračara se zastupereme krajného zariada za šulu a kubvanie na rozmu zetkali. Kajže zdjeli rečnik staršických rádu Tomáš Wenzel chce so navoda kubvanišča vo vútvorenie miestna za šulskú asistencu pracovač, so bych ju so vúčarjo bole podpirovali. Nedostatk serbsci rečacich vúčarjo pak neoči so vúrunač, dokiž vopsti v tým nastupaniu generálny nedostatk a serbsci vúčarjo napríklad ze šelakých příčin na druhých šulách dživaja, na čoj šlásup žaden ľu nima. Pozadk rozmluvy bie, zo na serbskym gymnáziu pobrachovacích mačonorečných serbských vúčarodla od noha šulska lita viac po koncepče 2+, nevú vúčuja. Na ležonosti Bohovansko-šulsko centruma ve Vojerecach tvarja nové ladanský labor, kýž dživa tež skumšný inteligencu. To zdjeli budeský krajná radný zárad na naprašvanie. Za 3,5 milionov euro nastava moderný dom za ukupovanie ladarjov, šitke modelové bydlenia so ze senzorami vôtuja, so moli strôtu pacientu kontrolovač a automatisce medikamente dodavač. Nimo to zmia tam nové jezdne stoje skumšný inteligencu, kýž maja ladanskému personálu Živo voložič. Kunc přichodná leta chceža moderné ladanský labor votevrič, kýž kraj Sakska a budeský okres financujete. Penzie za zvěřata v budeském okresu jsou ze spočátkom prozninu nimale dost pouhne vůčežené. Jakub Vočo má další informace.
3: Boranecach sú přes cíve prôzninský čas vukniovaní. Nikotrým dobiachu samo vodprajč, tak tamniša zvierečná penzia. Maja tam vôsob miestnú za psy a džesač za kočky. Tyž penzia za zvierata pančicach kukove je nimale dospolne vúčežená. Tam staraja so vôsob vo ptáčky, kajž kakadúvy a dalšie papagaje, nimo to tyž vo kočky. Maja tyž sami citydžené liečnú přestavku penzii. Močinket skoča penzia v Rachľove pola Kulova má svoje 12 miestnú Snohadžo v sreč augusta vukniovane, ale zdjela tež, zo je lica mienie naprašovanie, dokež ľudžo bole na peneze ladaja.
2: Kvete na Čenský spiaty je zo hina, kač predvíčane v liču hišče nevodpúšča. Kajž krajne zárad za rečne zavere zdjeli, planuje to netko najzajšo za názemu. Dotal pobrachuje hišče trebna dovolnosť. Kvetane Čanský spiaty jezo od Lojnčo v občane zaniruja. Šalake dživa pak sú jenož ze zniženým stavom vody možné. S ponoveniom chce zárad tiež kvalitu vody polepšič a silnému rozmnoženiu modrých algo zadivač. Zanirovanie má hač do 2020 trač. V budeským okresu je lica telko červených milanú, kajž hišče ženie. Kajž spichvanské tovarstvo, tačo škytnie stácie v nesvačidle z džili, sú lica 870 nezdžacich porov tutých rúbežných takú zvisčili. Džujča džujčesač moža tam sú čvoného tovarstva v júniu rinku přičinili. Přitom sú tie štojšto plastových odpadkov z nezdu odstronili. Vo sebe zbytky ratarské abo vúdorské šnure sú strašné zaptaky. A to mene bichu, naše povestče, kýž namakače dále na naše internetové strony Rune, tak aj šme naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Živé slebo pokazá ešte dosť často, što na čestopňov v Budešine tu je cúni vecik. Uľadáme slunca. Dženca čája nekotre môčne na nebiu, mimo pak sucho vostač, ale bude malku zmeniate raz slunco, raz trošku viac môčelo. Živé slebo te zaleze dženca po horní vúžice na maximálne 23 stopňov.
0: Všetko poriadku na púčach a na drohách. Všejmoj vám dobrú jezbu do dženc nižšieho rania.
1: Srpski rozvoz.

0: A kak će tu pola nas, dale nosovi s pokivami. Dženca očakuje v Rožinče niedže 1600 dječí do šputnikuje ze všech končinu od Rieždensko-Mišnjanského biskopstva do Rožanta. Dopúdňa cibilke najednač odmie so zromadne kemše s biskopom Timo Iversom, kýž smiatiš serbske elementy a kemše vobrobia skupina Patchwork a zromadne dječace kôrci štroč najednač so potekým kemše za činu z cibohu biskupstva, nedživajče so tu iš jeli vidiče denca v osebe vele busu v končine kovoku kloštorskije vode. Dženca sče přeprošeni na volibulovi trening k pospytanju. Žone Viktorie Vorklece decedža menujce do novije sezone startovač a trening na probu. Tun započne so dženca večer 6 ve Vorklečanski športuni. Gmenska rada Pančice Kuko zmije svoje přichodne posedženje juce a to večer 7 ve viace zamiruje rumnosti Kašecach. A Pančicach kukuje tež na tom skrotka vostanjemy za dženstnejše večerne zariadovanie kultúra a kulinárika v kloštre Pančicach kukuje. Žane kartky viac nimaja, o tym informuje křesťansko-sociálny kubvanský skutk. Tuž sa za vás nebudanie si tam dženca večer doječ, večernú kasu mienujce nezmieja. A kočobusu vodmia so piatk. Wiki zatrebane národne drasty po podniu miestcioch a pečich Kočebuským serbským muzeju.
1: Znaju hojčku, ki se smije, cevu noca, cevu džin, pasmjek na jehubce je,

0: Rečije Kučik, srpskim ozvosom.
1: Dženzas doktor Anju Bohančuje.
2: Nichtu nikomu nesvuša. Tole nech je moja vodmova na šeleke tverdženja nastupajo specifiske kuncoki za svojbne meno žonu. Tyž menuje so holca abo nevúdata žona Hanka Šočic, ryka to, zo ona pokadža ze svojbe Šočic. Jeje nán menuje so Jan Šota, jeje máčpak Mária Šočina. Ve vestých kontekstach užívame menovú formu Šočic tež v zvisku z muske v osobu, a to podľa holcu, potom pak z tej svojbne meno na prýny miestne. Napríklad, dženca je Šočic beno podľa nás na vopeče byl. Tež Mária Šočina, abo Jadvíga Kraucová, svojímaj manželskýmaj nesvúšate. Menová forma zúrazňa jenož, so je Mária manželská vestého Šote a Jadvíga manželská vestého Krauca. Ale samo tu v obkýčbujeme zajšvých letách zmenu. Tež nevúdate žone môža svoj kuncoku ec, respektívne ic, odpovožiť a miesto toho kuncoku údate je žone přiúzač. Dalšie koncelácie bych môla naličiť. Po takým, menové formy kajš Šočic, Šočina, Kraucec abo Kraucová zúraznia dženca zvestosťu jenož, so je nošarka mena žona. Tole je po mojim meneniu nešto junkrutne. Ja v osobince svoje srbske svojbne meno samozrozumlivie nošu a nebych je dobrovoľne odpovožíva.
3: To by je dženstnivši riečny kúčik z doktor Anju Bohončovi. Šočic, to však by je meno, ktoré je ako příklad volíva a beno Šota. Tun sa tiež poľa nás přizeví a to za 6 menšinov z Vúdvoria. A tam je popuču v závodže, čiž sa voda čiští.

0: kratko pod si bedelki navosem je, a bena nitko zaso slušime.
1: Serbski rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Když so doma dušuješ, abo si ruce vomiješ, beži voda do małeje džoky a jižo si ju zabil. Voda pak beži přes rohe hač do přichodnije čistčernje. Benušota si runje jednu tajku vopleda. Ve vůdvorju a v okolných čistčernjach staraja so vo vodvodu vod nieče 8000 ľudí. Mašak menšie připravy tiež ve Vásku abo Porchovie. A tam nedževa sa jenož ve vulkých kulovatých basenkách. Nie, tiež môže labore tam maja. Beno, povedaj.
2: A tu nie menšie nutska ve tom dalším dome, kýž tu je na areálu ve Vúdvoriu. Tu nutska, aj to nie, to sa na jenož 10-12 metrov, čo sa netko dále bežal. A tam nutska maja všelaké připravy zčinené, kýž sú trebné, zo oni túto vodu kontrolujú. Přimný je Jozef Mateš, kto nie predorúne, a to sa mu sú obkeďovať vonka vodu z túto vúľkého biologického reaktora, kde sme prali z túto vúľkého kulováto basenga, zau z duje žerdžu, predko je nopášku, jo, von, až přines tu do labora. Što netko dženca naplane ste? Kak to potom odbeži, taký test? Abo što so nekako prine napríklad stane?
3: Mamo šedne naše kontrole, kýž so robia tu zač od vode. Tu mu mirimo jemo te mostno, kýž so pada našu pH hodnotu.
2: To môžeme mať láči o tom množstvo, že spadá. No je majen, upročiť si špecač, keď budem doma nakýdať vodu do januári, litrovský, no tam môžem vodu, litro vode nučiť, a tá byše prede nímale kompletné šira. Nieke, dokáže to kvíľu stojí, nieko tam menšine, je sa to odsadžu a nieke sme nekak bola 200 posta mililitrov pokazá. Tam je deleka šo, tuto ja pravim raz došla mačizna hoka, jesno to nimale, ja nevam preč, bila abo svetova previdna voda, ali tak celé lohce žota jenoš te mazane, celé delika kaž prajene.
3: Celé praje, tu mu vidimo, ka dere, abo keko vota mu tu mamo po nas v reaktoru. Druga proba, što se te, odo što smo pokazali, 100 ml, tuto množstvo zamo, to še zjen filtrat še beži, a to še šošte ostane, mu ponlo kahlo zamo, a tam mu mirimo pon što je popravom, abo kas suche, tun zbytk tu ostane. To su naše probu, kiš mo šedne činimo, a pomšinžemo tem tamom probam, kiš su jemo zateđen.
2: To je taká dalšia mašina, na tamnom boku je vidieť, to je potiž oprav, že elektrist sa tu, čo nastane jenoš taký malký fašk, tam dobiš v oprav, že jenoš takú malkú ruku nuc stekneč, a to je s veľkým displejom.
3: Celé praje, to su tak mienované kivete, a tam mo šelke vece mirimo amonium, nitrat, nitrit, abo te chemiske potreba kislika, što mu tu trebamo.
2: To je to, što še vidio, Jule. No, to su teke, no, nekak 10 cm vysoké, a to potom nuc šinže, a dež možemo teraz zapiknič, kad tak nešto bieži, že som predazno moštinali, dež neke nuc tiknete zajmo, menec je, tu do malku ruku tikneš tam, na levom boku nuc, nitko sa to započe verčeč, celé melčo sa to verči, to ta ruka stajne cm dalej, hotovo, a nitko šinže ježi hodnota. 10 cista, 1 cici miligramov na litro, a CSB to reka, to je po takým, když je to pravo všeho, že chemická potreba kyslíka. U mače hodnoče, kde z doba sa dodržiač, jo, stojím je 100 a 2000, to hodnota sa netko dodrží, ale kaž prane, to je taký nešto, štož dobiť, čo ty šedne činč, alebo?
3: Jemo obteďen sú našu probu, kýž mu tu činimo.
2: Ok, jemo obteďen, a to sú netko, kaž prane, príkladné probu boli ze zajšich mesiacov. To sú, kaž prane, jenož nekotro kroky, to sme netko upravo, že spiešne přebeželi, što sa robí tu v labore činič. Pravidlone, oni majú tu probu šedne tajke vece, ale potom tiež šinže tiež dys hamt, ktorýž zárad po takým, ktorýž to šo kontroluje, a čo tiež upravo, že tak kaž dobi byč. Ale, kaž prane, to nie je dávno šitko od tutoho dživa, ktorýž maja tu v údvoru a tiež do kovokovo činenu, potom pak požišo viace.
0: Čistota vody, tam má so pravý dvojne kontrolovač, jenož tak môža kvalitu dodržiť, kýž je predpísaná. Tiež v údvorskej čišťani maja taký labor, kýž môže hodnoty přeprovovač, beno šouta, tam moru nie je.
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

A ja sejdu za svetu před listčinu, kotru še mi hučpna redakcija přepodala. Tute titule, ište na nas čakaja. Na 100 let spiva Hubert Kola. Dokal dziś, zatem prasze ja so Liza Maria Cyrzec, Luisa Kralec, Jasmin Bulankec a Lidia Kretschmerec. A na modu swobodu spiewa Jens Rano, Mirczyn Wetzlich. Na wszystkie tute tytule smiecze so Jens niszym wusywaniu jeszcze wieselicz. 6 minut po 8. Dobranie.

0: Krotko do Cibilki nadziewiecie, 8 godzin, ci aż 40, a my poladniemy jeszcze raz do Wódworia.
1: Serbski rozwóz po puczu, live na Strzelaku.
0: Reporter Benno Schota je dženca rano v Wódworju, a to ve vodočistčani. Tam bieži vodvoda mnohých serbskih domjacnosťov a celé vesče tiež tavo dženca rano, jako ste si mezvočo umeli. Netko pak maja tam tiež vosibitu mašinu stio, kiš je trebna, dež maja havariju. Abo, a to je tiež pravidu netrebne, dež drbia jame vuklumpač, kiš nesu na vodvodu přizamknjene. Dajkich je menuce tiež ište došč. Benno. Pojde, kak ta vupada tuta mašina?
2: A to sme preto slyšeli v pozadku Ulke nakladné auto, to je Ulke opođe se stankom a se stajkými tostými hadžicami, kaž to znaječe, když bola ono v obore přiladuje, či opođe tajke široke, že môže v obi maj ruko maj rune se spostami doko v okolo přimneč a tuto potom tuto hadžicu tyknu nuc a potom šo možné odklumpe. Tuto nakladné auto, to je dženca jole, nešto uklumpalo to by tu tuk, ale začo ono hovak trebne ošte, začo jen to užíva.
3: Heit und wohne nadok tut ich nakwadno auto je mobilne what was in a what wurde es dezentral nicht Schiprau a we havari i dobia so nasche klumpe so boja so eine sasse dopowiatka steich dobia so de wulke klumpe wutchanich hat doch mal und den in kran hab und uns ist tut dem kran um tut tscheske klumpe chaue.
2: A o to sa predohúne povedali, zo je taký problém tuto vožen lápky. A to sú také tak menované avarie, netko džeme neko 3 metre dále, v dobi če menúce 24 hodiny v obdžen dispozícii stať, za menšia nichtu od vás. Umáčete upráče službu 7 dňov, 24 hodiny hode, jutre kamušu v dobi če stať v dispozícii a po tej noce von?
4: Celé praje, tež noce von. To sa môže, čiž máš zbožo, sa ničo nestane, čiž máš ty tvoju službu, ale... Aj, ja mu pravim, když máš ujky, dešť alebo nešto, sa môže tohle stať, že dobíš po ničemu, alebo milí na húpane, sa môžeš po nemu losieť.
2: No a potom také klumpu v obstaračke sme tu na rune položili. Celé nová klumpa to leží vonka a tá dobíče si predstať, že je nekaj tak ujka, kajš, alebo úseka, kajš jen bou, čorna, trošku húša a deleka máš, haj tu vodže, kde sa voda všísrebe a dostanú tu rune mirenčko připoložené, 30 cm, také nešto ona je. Jozef, je to prašeno, jole deleka, kaž ma dobeče si predstaviť, čo je, haj ci zubiky, ký sú celé spiešné verča, to je to, štež poprom votri za šitko a to je tiež tá miestnosť, kde sú tie vožné labky potom, čo som predeprali, kde sú veľký problém, naromáďa, što robíče upončiť, što máče što docvať, možnosť, čo to što zatekane.
4: Když si ten klumpu čano sprná, ty pan napomoláš, zažá milí na něj, zase tebe ničo stačne, že když si svojimi rukami tam dživeš, a pon může láš, za to je tu nož.
2: Aj, to má také verče, čo?
4: Aj, za to tu nož, za může tu precač, to pa mu ty tamo mamoš, když buch tu něké kaputbo, abo nešto, pon můžemo, mamo ty ještě dživé, za můžemo to zmenič, pon může to jo, také, tu plotku tyště precač.
2: To jsou ty dživky, když pon poprom ta voda dobí prike vidět.
4: Celé praje to jo še beží, a potom to, že jo to poprom pon odklumpa na hodbe.
2: A na boku ste klumpu on.
4: Aj, genau, na boku to onžo, pon še máš jo jenu šiu on, a pon to jo do našo systéma.
2: A to je opravdu tešto vodný problém, opravdu tam, kde ešte nože sú, kodeš poprom šo druhé menšeština, zase so tamte vožné lampky na hromadža a potom vy sa ostane šo to, štež poprom nesúšalo odvode noc.
4: Celé praje.
2: Tak a usto sa to stane? Zorobíte také klumpu reparovať?
4: To je to odvisné, druhé môže to tebať, že si tá starobu sem, alebo to môže tebať, že majete nejaký elektrický defekt, že si nešto šepalivo. To sa môže testať. To nie je všetko, ste mechanické, to môže tie zmilinu činenú meč. Ka husto celé zrdka prajené, ja mu prajem, jedna klumpa uko 10-15 let, boha prajú ďalší.
2: No a ten je zatekáno zrobiť, čo to uhrežiť a potom zase dále beží, ka husto sa to stane?
4: Ja bu praju, kuže druhú cečo nežlo značiamo niče. Ty dobiš prajč, mamo naše okolíne, oko 10 z dvešich klumpov. Also ta šonza relatív vysoká, zase môže tam nešto stať.
2: A pon stajne mi zve tých časách, kdež je to nohce, alebo kdež ma jen koncižená osoba, tak si môže to nakúžovať predstať. To je také pôvodanie, kýž je hajka

Šuli za Dolnosarsko reca kulturu ove mešče vetmela se ve ferijach kompaktne kurs Dolnosarske reca, a to južo veci ako čižašča let. Přiduce tyžen buža zase tak daleko. Lidstvo obžilníků se poušuje dále. Lidstvo kurzistů z tu a Ukraja je nám vědnica Uta Henčelova kvěští dala, že nyní mají 120 přizjavěňů, což je zase rekord. A vena je také už přeražila, až ten raz také přijdu ze švýcarské a polské. Co se uknu také znáte oblice sarské, ten raz je to krajne rašt z okresa z prevenisa Martin Häusler. Vici novosťu okovo kompaktnego kursa z Gönjöschopen Penježele v našom programie v rozgronie ze siednicu Utu Henscheloviu, ale ešte neco sme vám kšili groniš, ne vici kursistu kompaktnego kursa ga přižo južo konc tyženia do mesta. Za nich sú přigotovali redne program tek zvenka vúcbe, a gaž budú duce v mieste, penga je také příšto kontakta se Serbami a snaž také serbské pejedáš. Snaž, což také vys uznáš, až můžeš a serbský. Ve serbské kulturní informací Lotka mají pins ze serbského lípu, také ga mají přítěko vánsku glicku, kaž také máša, kůžde víží až ča Serbe. Jo a žijel programa, kterýž jsou za kurzistu přigotovali, ga jo také přístup za kůždego, abo kůždu, ako gronjene penježel, zmijeme pen ešti věci informáciu okovo kompaktnego kurza za vás.

0: Modosne naših serskih sah jasele se na ferie, ale viele lichego casa nie zmiju. Stojega južo přiduce letne vieraš před žoriami, kokote zase budu a tam cynie se miastem teke mysli viedra dla Gregor Klim WWC.
1: Žovete Kenia, jo možno až púžo zase garuco s temperaturami okovo stržasča gradu, vejsne možine sú ako zaredovarie pon zagronite se v to staraš až Kenia nielidujú předvujkové garcoše. To kroní možinský koordinátor domovine Dominik Hrdel. Venúze kokota nízko povesujú, aby svežin netrav předvujko, kaže budú úsoké temperatúry jo veto možno redovaš to kroní Kerstin Lies vete Vilanojc Kenienca ve Bevej Gerje, majú Kenia gošpu vechvodku stojaš a majú přestavky, to teke utraju. Jano Cevecas ve svojincu stojaš, jo zakajn kritisky, negledajúce na to, až sú Kenience ved nabranko, přes kokote kradu vedvisne, na koncu má prioritu strovosť zvierieta. Sledkojú mu se ve situácii rozsúžiš lic, jo při veľké garcoše retovanie možné, abo nic, to kroní Kerstin Lies.
0: Jo, gledamy raz, jak to ugleda ze zwiedrom, pisz a 20. julia, budżo tej prednej kokota barbuce a toreju. Jo, a po muzyce z mią pen netyści dalszne czojnie okowo kokoto za was.

0: RBB, serbski program, povijesti.
1: Serbski dom v Budišinje vodu jo žinca 70 let stare. V Hožebosu musí více za se bombu zneškodniš, a ta věci zamerová hala v Borkovách bužo droša. Wo kak wiele, a dalšne novosti słyši šo ninto vetemňo, ja som Diana Šicova. Dobre žin. Žinca před 70 letami jo se serbski dom na postovém namestče v Budišinje vytvoril. Potom, až jo se negajšny serbski dom v leše živešnasčostu 5 a 100 znicu, jo vodoval ven v leta 7 a 100 do 6 a 50 nového natvajone. Tvar jo se zmožniva přes dary a dobrovolne žirbo wiele serbskich modostnych. Wird wytworzenia jużo jo serbski dom kulturne a politiske zrežišćo za Serbu wesebnie w Gornej Łužice. Žinca maju tam svojo sedwo, domovina z recnym centrumom Vitaj a nekotare jeje towaristwo, zawožba za serbski lud, serbske šulske towaristwo ze zmediowym studium Lucia a redakcja casnika katolski posu. Při gospě jubilea jsou negajšne a nintejšne v domě živajúce žinca na mały narodnínský kafé přepšosone. Zjavnosť má také možnosť sebie dom ogledaš, to bužo 13. septembra, to je žien vytvorjoného pomnika, na kotorém všechny institúcie a tuaristva v Budišinskom serbskom domě svoju živabnosť prezentirujú. Mesto Hožebos a Nimska železnica přigotujo tese na vytupjenje bombe z drugeje svetoveje vojne. 250 kilo šešku slepu bombu su ponežele namakali, gaž su tvarnisčo noveje železnicarnje po planje přepytali. Více má se bomba zneškodniš, za to má se 500 metr riko okovo Hožebuského gvoniko dvorništa šukno evakuirovaš, a to až do ziga jadnastich. A vět podňa žedne šegi věci nie ještě. Dalšne informácie dajo na web stronie města pod www.dubkotbus.de. Nova WC Zamirova hala v Borkovách bužo droša a vytvorio se post, že ako planovana. Z noveje sportoveje hale za zakvadnu a ušu šulu jo se stav veliki projekt Boršajnska hala, miesto za zaredovania za 800 gosči. Surova tvar miastem stoj a rono se hala nuči utvario a ugotujo. Gminske zastupniki deje pak zas a zas přidatne sredki přizvoliš. Jano za juni a juli sumirujo se to na skoro 500 tisac euro, píšo casnik Lausitzer Rundschau. Jadna pstyri a dvažasča milionu euro de Boršajnska hala ninto dogroma de płašiš. Spocetnje su ze 17 milionami liceli. 60% tvarskeje sumy zapvašijo zvisk přes strukturne sredki. V pěstném léšu přijdoucego léta, kde se Boršajnská hala vytvoríš. Ve feriach sanirujú v hožebuských šulách. Jadnab 1,1 milión euro investirujú miesto Hožebus do šulských tvareňu. V žilojské základnej šuli Lutky napríklad malujú styri rúmy a přetvarujú kabinet za chémiu do redoniskeje špy. V přijdúcem casu dete se tam teke dva kontejnerja natvaríš, kenž přidatne miestno za úcpu bytujote. Při Dolnosarskom gymnázium je dostanio sportová hala na podzajčnem boku nové kšivo. Za jadnab 100 tisac euro se přetvarijo topjenje šule na šopvotu z daloko topjenja. Viednica fachovego obcerka úsoko tvar plamiesta Hožebus Anja Zimmermann groni až joto nepewe úsoka investícia za miesto, dvojkodobne dese pak zastaranie obvestčíš. Vietošojské miestčajnské zastojenstvo, co svojajnské grožišťo v Radušu, tak malcne ak možno zase vytvoríš. Cíl jo, malcne nového gospodária namakáš, kotorež možo zachopienk přidúceje sezóny grožišťo zase vyživíš, groni vietošojský šúta Chris Mielchen. Potom, až jo miesto negajšnému gospodárieju upovieživo, jo miastem žiel ústajense urumované, insolvenza pak hešči bieže.
0: Jadro.
1: Žinca vedmenjaju se mrokavy a svinco na nebju, ale suche vestanjo u nas pla jaden advažasča do maksimalnje 3 advažasča gradu. Víče rono tak pičku šopve, až do 5 advažasča gradu nam meteorologi zlubiju. A temperature dale stupaju, gaž gledame na konc tyženja, a dojšpiju sobotu juž zase skoro 3 advažasča gradu.

Čuli za Dolnosarskoreca kulturu ove mešče vetmeva se ve ferijach kompaktne kurs Dolnosarskoreca, a to južo veci ako čižašča let. Přiduce tyžen buža zase tak daleko. Lidsbo obželniku se poušujo dale, lidsbo kursistu z tua ukraja, ja nam vednica Uta Henčelova kvišči dała, ižo ninto maju 100 a dvažašča přizjavenju, což je zase rekord. A vena jo teke juža přeraživa, až ten raz teke přidu ze švýcarskeje a pelskeje. Ca se uknu teke znate oblica sarskeje, ten Ten raz je to krajne rašt z okresa z prevenisa Martin Häusler. Vici novosču okovo kompaktnega kursa z Gönjo Chopin Penježele v našom programje v rozgronje ze sjednicu Utu Henčeloviju, ale ešti neco sme vam kšili groniš, ne vici kursistu kompaktnega kursa ga přižo južo konc tyženja do mesta. Za njih su přigotovali redne program tek zvenka vucbe, a ga še budu duce v mesče, pen ga kšijeteke přišto kontakta ze Serbami a snaš teke serske pejedaš. Snaš, cože teke vys uznaš, až mižeša serski, ve serske kulturnej informaciji lotka maju pins ze serskeju lipu, take ga maju přiteko vajnsku glicku, kaž take mašo, kužde viži až ča Serbe. Jo, až je programa, kterýž su za kursistu přigotovali ga jo teke přist stupne za kuždego, abo kuždu, ako gronjone penježel, zmijome pen išti vici informaciju okovo kompaktnega kursa za vas.

0: Modosne naših serskih sah jasele se na ferie, ale viele lichego casa nie zmiju. Stojega južo přiduce letne vieraš před žoriami, kokote za se budu, a tam cynie se miastem teke mysli viedradla. Gregor Klim, WWC.
1: Žovete Kenia. Ja možno až púža sa se garúco s temperatúrami okolo 40 gradu. Vesne možine sú ako zaredovarie pon zagronite se voto staráš až Kenia nelidujú předvujkové garcoše. To kroní možinský koordinátor domovine Dominik Rödel. Venúze kokota nízko povesujú, aby svežin netrau předvujko, kaže budú úsoké temperatúry jo veto možno redovaš to kroní Kerstin Lies vete Vilanoic Kenienca ve Bewej Gerje. Majú Kenia gršbu ve chvotku stojaš a majú přestavky, to teke utraju. Jano Cevecas ve svojincu stojaš, jo zakejn kritisky, negledajúce na to, až sú Kenince ved nabranko přes kokote kradu vedvisne, na koncu má prioritu strúvosť zvierieta. Sledkojú mu se ve situácii rozsúžiš lic, jo pši veľké gercoše rejtovanie možné, abo nic, to kroní Kerstin Lies.
0: Jo, gledamy raz, jak to ugleda ze zwiedrom, pisz od 20. julia, budżo tej prednej kokota barbuce a toreju. Jo, a po muzyce zmiom pen netyści dalszne czojnie okowo kokoto za was.